srdce. Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna.

představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

Poslední dobou zdá se mi, že nás víc zkouší ten, co bdí nad zemí, že strom zapustí kořeny, ale víš, spousta obyč věcí mi fakt chybí.

vidět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vidět.

0: Stage. Předskokani.
1: Drinky mi podávejte řetězem, i když mejdan skončí, stejně nebudu spát. Dneska jsem jednoznačným vítězem, jsme tu mezi přáteli, tak na co si hrát. Drinky mi podávejte řetězem, i když mejdan skončí, stejně nebudem spát.

0: Radio Stage, to nejlepší z kulturáků a zábav.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Akvapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Akvapala z Praha. Zábava na celý den. Akvapalas.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Rock Radio Stage.
7: Stage.
0: Poctivej český festák.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rockoviradio.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockradiostage.cz.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio Stage, to nejlepší z kulturáků

Rock Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.

0: nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
1: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. To máte jarní turné, podzimní turné, výroční turné, to máte letní festivaly, to máte nový desky, nový singly, to máte klipy, to máte novou sestavu, starou sestavu, původní sestavu, to máte comeback, reunion. No kdo to má všechno stíhat? Chcete držet krok s českou rockovou scénou? Sledujte Instagram a Facebook Rock Radio Stage a web rockradiostage.cz a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage, to je poctivý český festák on air i online.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Rock Radio Stage.

0: poctivej český festák.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Metal Fest Open Air.
4: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
4: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
4: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
3: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
6: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
7: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
8: Martin Kapek z kapely Traktor a zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage. Mějte se a Traktor s vámi.
9: Rock Radio Stage.

0: Každý festák jednou skončí. Kapely odjedou, bedňáci složí pódium a rozbahněná louka opět zaroste trávou. Pár dní zábavy a pak rok utrum. Co s tím? Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Je otevřená non-stop. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Na pódiu se střídají nejlepší český rockový kapely a sem tam zaskočí i nějaká zahraniční.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. To je poctivej český festák non-stop ve vašich krystalkách.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Rock Radio Stage. Solo pro oslavence.
1: Dnes slaví narozeniny Petr Janda, legenda, která je s českým rokem spojená už víc než 60 let. V roce 1963 vznikla kapela Olympic, kde měl být původně jen kytaristou, naštěstí se ujal i mikrofonu a dobře udělal. Právě jeho hlas dnes patří k těm nejznámějším v české hudbě a jak sám říká, koncert je pro něj ten nejlepší života budič. Podepsaný je pod hity jako Jasná zpráva nebo Želva. No a jak to vypadalo v backstagech, tam bývalo často stejně rušno jako na pódiu. V době největší slávy Olympiků čekali u šaten po koncertě desítky faninek a jednou prý museli muzikanti odjíždět bočním vchodem, protože hlavní cesta ven byla úplně zablokovaná. Ale Petr Janda má rád před vystoupením hlavně klid. Žádný velký ruch, spíš chvíli pro sebe, no a soustředění. Nervozita před prvním tónem ho totiž nepřešla dodnes. Tak všechno nejlepší a ať energie na pódiu i v zákulisí ještě dlouho vydrží. Za Rock Radio Stage, Nikča.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
0: Předskokani.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od Abraxasu po Žlutýho psa, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockradiostage.cz.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: nejlepší předskokani.
1: Stačilo by tak málo, aby to za to stálo.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage.
2: Stage.
0: Poctivej českej festák.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Rock Radio Stage. Solo pro oslavence.
7: Dnes slaví narozeniny Petr Janda, legenda, která je s českým rokem spojená už víc než 60 let. V roce 1963 vznikla kapela Olympic, kde měl být původně jen kytaristou, naštěstí se ujal i mikrofonu a dobře udělal. Právě jeho hlas dnes patří k těm nejznámějším v české hudbě a jak sám říká, koncert je pro něj ten nejlepší života budič. Podepsaný je pod hity jako Jasná zpráva nebo Želva. No a jak to vypadalo v backstagech, tam bývalo často stejně rušno jako na pódiu. V době největší slávy Olympiků čekali už a ten po koncertě desítky faninek a jednou prý museli muzikanti odjíždět bočním vchodem, protože hlavní cesta ven byla úplně zablokovaná. Ale Petr Janda má rád před vystoupením hlavně klid. Žádný velký ruch, spíš chvíli pro sebe, no a soustředění. Nervozita před prvním tónem ho totiž nepřešla dodnes. Tak všechno nejlepší a ať energie na pódiu i v zákulisí ještě dlouho vydrží. Za Rock Radio Stage, Nikča.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Dopolední nášup nejlepšího českého roku jedině na Rock Radio Stage. Na stavbě, ve fabrice, na poli, za volantem i v kanclu. Tam všude můžeš pařit jako na festáku. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Guadalupe Rio de Janeiro!
1: Rock Radio Stage. Stage. Poctivej český festival.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: A pod sem holko, postříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustí.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
0: Rock Radio Stage.

Každý ráno, když úsměv tvůj mě chytne do pasti, cítím se, jak když stojím na hlubokou propasti. Jsi jak pavouk, co svý srdě večer na mne upřehne.

0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage nikdy nespí. Tam, kde už to všichni balí, my jedeme afterparty. Od půlnoci do šesti, celou noc na Rock Radio Stage. Předskokani, český stálice a sem tam nějaká zahraniční hvězda. Afterparty na Rock Radio Stage pro všechny nespavce. Rock Radio Stage, poctivej český festák.
1: Mamí, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
2: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
7: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
8: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak ho nem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivý český festák, kde budeš chtít. V garáži, na poli, v lese, na rybách. Rock Radio Stage si sebou můžeš vzít kamkoliv. Rock Radio Stage.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage, to je poctivej český festák, který nikdy nekončí. První řadu máš u nás vždycky jistou. Nejlepší český vypalovačky i ploužáky, který si prostě nemůžeš nespívat. Ať už řídíš, uklízíš, makáš, prostě děláš cokoliv. Rock Radio Stage je svatyně zasvěcená poctivýmu českýmu roku, který ti nikdo jinej nedá. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Ahoj, tady je Kamil Střijavka. Zdravím všechny příznivce první a jediné rockové opery v naší republice.
6: King Size Rock Opera. Premiéra 2.5. od 18 hodin v Rock Opeře Praha.
5: Těšíme se na vás. Vstupenky zakupuj na rockopera.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Rock Radio Stage. Solo pro oslavence.
10: Dnes slaví narozeniny Petr Janda, legenda, která je s českým rokem spojená už víc než 60 let. V roce 1963 vznikla kapela Olympic, kde měl být původně jen kytaristou, naštěstí se ujal i mikrofonu a dobře udělal. Právě jeho hlas dnes patří k těm nejznámějším v české hudbě a jak sám říká, koncert je pro něj ten nejlepší života budič. Podepsaný je pod hity jako Jasná zpráva nebo Želva. No a jak to vypadalo v backstagech, tam bývalo často stejně rušno jako na pódiu. V době největší slávy Olympiků čekali u šaten po koncertě desítky faninek a jednou prý museli muzikanti odjíždět bočním vchodem, protože hlavní cesta ven byla úplně zablokovaná. Ale Petr Janda má rád před vystoupením hlavně klid. Žádný velký ruch, spíš chvíli pro sebe, no a soustředění. Nervozita před prvním tónem ho totiž nepřešla dodnes. Tak všechno nejlepší a ať energie na pódiu i v zákulisí ještě dlouho vydrží. Za Rock Radio Stage, Nikča.

0: Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
4: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy je naše vzdálenost. Z Letňan je to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jednoho průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají, si zoopark užijí.
3: Jaké programy máte pro školní skupiny?
4: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhů, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
3: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
4: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Když se snáší déšť, s tmou se

Rock Radio Stage. Na Rock Radio Stage se paří od kuropění. Úderem 6. se otevírá raní kotel, aby se po ránu slušně probral. Protři oko a rovnou si hoď bůčkem v raním kotli na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jaro už je v plném proudu. V Jisku najdete vše, co potřebujete pro své venkovní prostory. Ať už jde o malý balkon nebo velkou zahradu. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
7: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej českej festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Po práci legraci. Večerní pasba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pasba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Rock Radio Stage. Solo pro oslavence.
5: Dnes slaví narozeniny Petr Janda, legenda, která je s českým rokem spojená už víc než 60 let. V roce 1963 vznikla kapela Olympic, kde měl být původně jen kytaristou, naštěstí se ujal i mikrofonu a dobře udělal. Právě jeho hlas dnes patří k těm nejznámějším v české hudbě a jak sám říká, koncerty pro něj ten nejlepší života budič. Podepsaný je pod hity jako Jasná zpráva nebo Želva. No a jak to vypadalo v backstagech, tam bývalo často stejně rušno jako na pódiu. V době největší slávy Olympiků čekali u šaten po koncertě desítky faninek a jednou prý museli muzikanti odjíždět bočním vchodem, protože hlavní cesta ven byla úplně zablokovaná. Ale Petr Janda má rád před vystoupením hlavně klid. Žádný velký ruch, spíš chvíli pro sebe, no a soustředění. Nervozita před prvním tónem ho totiž nepřešla dodnes. Tak všechno nejlepší a ať energie na pódiu i v zákulisí ještě dlouho vydrží. Za Rock Radio Stage, Nikča.
6: Možná nejsem jin, možná mám jen dost, možná je to tím.

0: bytových doplňků. XXXLutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
4: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
5: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.
6: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale...

Rock Radio Stage. Headlineři.

Rock Radio Stage. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od asesoru po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockradiostage.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
0: Rock Radio Stage. Poctivej český rock z kazeťáků a VHSek.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Potřebuješ se zberchat po vydatným obědě? Odpolední pařba tě postaví na nohy. Nejlepší český rockový kapely a ikony světového roku. Jedině na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
5: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
0: Rock Radio Stage.

Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Večerní jízda.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Prostě už tak nějak zraju do muže, přestože mám duši dítěte. Spíš nežli pro trávu, teď chodím pro růže, kalhoty mi zase nejsou v pase.

0: prostě už tak nějak zraju do muže.
1: Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Díky apce Rádia.cz máš poctivej český festák v kapse všude a nonstop.
7: Rock Radio Stage.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku, je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši.